0: selber twittert, hat und ist dort selber twittert. Lübsit Madelin, dass sie da lübsit Madelin. So pade Pima, sie da so pade. Hüchse Lübsis Muster Pima, Hüchse Lübsis. Es sei lauter Pechmäh, das ist sei lauter. Träne weiget, aber lass sie Träne weiget. Selles Tech tut und Telak sieht selles Tech tut. Olmas Selle, die tun das da voll was Selle. Selles Ball wie Ilma tut und Selles Zweig.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na